Dobrý večer, dobré slucháče Rádia LM FM z tej strany Severian Kosovský, hološuša ku vám dnes v četver už 10. verešňa 2026. roka. No i besidujú do vás priamo z vroclavského studia LM FM. To audícia 3 švíty, toto audíciu počujete do hodiny 21.30, takže to zaprášam na to náš večer s Lemkivským radiom. Budu s vami do hodiny, jak im riok 21.30, čerz 1,5 hodiny, fajnú muziku, pohráme.

0: Maciatka.
1: Miu.
0: V horárne hlboko v lisi žil Jozef i ženou Katrušou. Na dvorí padal i padal sníh. Metelica ho brala na svoje krila i metala na strichu abo preložila do kop. Von nechodil nikto, kto nemusil. A ne horár ne išov nakormiti svoji zvířata. Iši dobrý, že včera doplnil malé oborohy v lisi sínom i kamenou síľou pro serna. Pro ptáškiv do kormušok dosypal násyňa i starej loj, što bar zľubile žovtohrudka. A vo robli, toto veď zabaviť kurkám priamo spered nich. Toto vse sa o sebe postarajúť. Pecu praskali hrubo polina i bohrivali cílu kuchňu. I dereva sa presunuli bliže k sobi, žeby ne dulo čerez nich. Horárka Katruša varila gruli s kapustou. Zavtra bude vilia, svätý večer, značiť iši pist, žádne mňaso. Jedlo malé, jaličku tyž, ale dumala, što mať podarovati mužove, svomu dobromu mužove pit stromek. Dumala, že ani pro díti nič nemala, len rukavici i šala, što sama voplila. Ale nejakú hračku. Nebolo hroša. Iši dobrý, že máme gruli, kapustu i muku na koláč i slivkovom lekvarom. Upeču slivkovej sposobkou i malinovej. To bude dobrota. I maku mám, ale de pozhaňam darunok. Prešov najkrajší deň roka, svätý večer, vilia. Horár paradiv jaličku. S dětmi zrobili papírovú lansku, povyšali zlatú orichu, červené jabka i solmiané ozdoby, ktoré krásne robila pani horárka. Večeria bola už hotová. Med, časnok, síl i chlieb bol na stoli, kapusnica s hrebami, perohy, fasoľa, koláči. Z všetkoho trebalo pojisti, ale díti čekali, što bude pod jaličkou. Bižale pozerati. Byli tam rukavici teplé i šale. A hračko de? De suď hračko? Ja čekala popku, chod z drevianu, a ja avtičko. Plákali malá Katka i Jurko. Mama nestihla da šo povisti, bo naraz za dveriame sa ozvalo mňau, mňau. Žalostný tonkej holosok mačatka. Što to tam mňaukať i narikať? Mo mačku nemáme, le malého psyka Broka. Píš, Katko, otvor dveri. Pred porohom ležala bylenka mačka a kolo ňoj 4 čorno-bile mačatka. Dáme ich do košáreka i na pokrivčík, kričali díti. Jaká suť krásna, povila mama horárka i v očach mala slzy. Díti dostali najkrajší darunok pod jaličku. Živý mačatka. Jak sa im zradovali. Mačka dostane voločko, že by mohla kormiti malé. Košárek vosteleme pokrivčíkom a tam ich poklademe. Košárek presuneme k pecu, že by sa zohrile, bo suť premrznuté. Díti mačatka hláskali, tulili sa gunem, byli tak kmňa hoňky i vedumovali jim mena. Jaké sudí malenko, jaké teplenko, jaké krásne. Mamko, ňaňku, to je najkrajší darunok, jaký sme dostali toho roku pod stromek. Tak sa radujeme. Ďakujeme vám, že ich môžeme zochabiti u nás. My budeme sa o nich starati. Mňau. Mňau, ozvalo sa z košáreka. Psáde dookola bolo ticho. Do toho ticha naraz sa ozval dzvín bim-bam. Zvono nás kličuť na povečerie. Obliekajme sa, šokovavý otec. Sanka usuť prestavlena. Giti oblekli kožušky i posidali na sanka. Jo, sanka tichoňko posvistovali sobi i chouzali sa hlbokým sněhom. Zdaleka bolo čuti spiv koľadnikov. Kol jasná zvízda z neba vychodila a z cerkvi Рождество Твоє.